0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše jí dnes CZ, za 10 let sice zdražili i čtyřnásobně. A i tak ale rychle mizí z nabídek. Během prvních dvou dnů festivalu Karos of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí. Ti potřebovali psychickou pomoc. Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany vystřídal Keira Starmera. Po něm v pondělí je převezme funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčí Kovová postoupila do semifinále turné v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. A v sobotu bude převažovat oblačno, čekejme také přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu, jeden z nich zemřel. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdili, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centru. Finálové duely jsou na programu 26. července. V sobotu bude oblačno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení a revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše jí dnes CZ, za 10 let sice zdražili i čtyřnásobně. I tak ale rychle mizí z nabídek. Během prvních dvou dnů festivalu Karos of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí. Ti potřebovali psychickou pomoc. Novým lídrem britských laboristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany vystřídal Keira Starmera. Po něm v pondělí převezme funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. A v sobotu bude převažovat oblačno, čekejme také přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu, jeden z nich zemřel. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdili, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centru. Finálové duely jsou na programu 26. července. V sobotu bude oblačno, ojediněle čekejme přeháňky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše jí dnes CZ, za 10 let sice zdražili i 4x. I tak ale rychle mizí z nabídek. Během prvních 2 dnů festivalu Cars of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí. Ti potřebovali psychickou pomoc. Novým lídrem britských laboristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany vystřídal Keira Starmera. Po něm v pondělí převezme funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turné v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. A v sobotu bude převažovat oblačno, čekejme také přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše jí dnes CZ, za 10 let sice zdražili i čtyřnásobně. I tak ale rychle mizí z nabídek. Během prvních dvou dnů festivalu Karos of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí. Ti potřebovali psychickou pomoc. Novým lídrem britských laboristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany vystřídal Keira Starmera. Po něm v pondělí je převezme funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. A v sobotu bude převažovat oblačno, čekejme také přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
0: Radio Bonton.

0: krásné víkendové ráno. Tohle je Michal David, největší z nálezů a ztrát. No a co nás čeká po celé? Třeba Mijur a If I Was. Zaspívá i Tereza Kendlová s písničkou Přísahám, přijde k nám. No a je tady léto, tak si dáme Hanku za Korovou. Ahoj léto. A teď jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, v sobotu ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer pak čekáme oblačnosti, která bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty se dnes vyhoupnou od 23 do 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech a na horách naměříme 18. A foukat bude mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. A večer pak bude slábnout. No a rozptylové podmínky jsou dobré, až velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina, máme datum 18. července, sobotu a Drahomíra Drahuška má dneska svátek, tak všechno nejlepší. A co si takhle vyzkoušet katovnu na vlastní kůži? To je středověk, kam vás už za chvilku vezmu sebou a rozhodně to bude stát za to. Ale teď už slíbená Hanka Zagorová, která nám opět připomene, že je léto a my se ho můžeme užívat. Ahoj léto. Krásné ráno.

Posloucháte Radio Bonton, máme 2 minuty po 8:45 a máme taky sobotu. A začíná nám víkend a já věřím, že ho strávíte na místech, kde vám bude krásně, že moc nezmoknete, ale já vás zvu do středověku, protože takové velké okno do středověku je otevřené na hradě Hasištejn. No a čeká nás tam bitva na hradbách i v podhradí. A celodenní středověký program je zakončen ohňovou show, to je taky úžasná. No a jinak to 32. okno do středověku na zřícenině hradu Hasištejn najdete v obci Místo u Chomutova. Místo je mezi Chomutovem a Kláštercem a vy tam můžete odbočit a užít si dnešní den. Začíná to v 9 hodin a až do 22. hodiny si můžete užívat scénické představení pro děti, rytířský turnaj, dobovou hudbu tam uslyšíte a taky velkolepou bitvu. No a to vše na konci dne zakončí právě ohnivá show. A můžete si vyzkoušet také udělat podkovu u kováře nebo zjistit, jak dříve vypadala katovna a vyzkoušet si ji na vlastní kůži. To musí být zážitek, co? Adrenalin v krvi. Teď už další muzika na Bontonu. Miley Cyrus, Flowers, taky Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin a nebo Čmelák od Divokýho Billa. Tady jsou. Tak příjemný poslech.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 8 hodin, 28 minut, za 2 minuty půl devátá a my míříme na silnice teď do Prahy. Ulice Michalská, tady si dávejte pozor na srážku dvou osobních automobilů. Na D1 na 47. a 5. kilometru z Prahy na Polsko, státní hranice, je silnice uzavřená, 47. a 5. kilometr, protože tu havarovalo 6 osobních automobilů. Na místě už je policie. Na silnici u Krásného lesa na Liberecku je havarované vozidlo. Srazila se tu dvě auta, havárie osobního vozidla je mimo komunikaci, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. Přeji vám šťastnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a teď už posílám Petra Kotvalda z Žižatce, teď už z Prahy, Petr Kotvald a Gejzír. Tak příjemný poslech.

tohle Helena Vondráčková, česká zpěvačka. Za chvilku si představíme kolumbijskou zpěvačku, ale teď tady mám pro vás báječnou pozvánku na dnešní den. Piráti jsou v úštěku zpátky, ano, Piráti na jezeře 2026, aneb dobývání jezera Chmelař, Piráty. Na to už jsme si zvykli několik let po sobě. Piráti, korzáři, bukaníři i krásné pirátky opět obsadí na celý víkend pláž v úštěku. Dneska startují a bude to pokračovat až do zítřka. A předvedou strhující bitvy na vodě i na souši za použití repliky škuneru.

a posloucháte především Rádio Bonton, což je úžasné. Takže Pepa a Marisol, a protože Marisol je z Kolumbie, tak jsem vybral Shakiru. Waka Waka, kolumbijská zpěvačka. Tak hezký den. A navíc je fotbal.

0: Tohle je Paul Young, Love on the Common People na Rádiu Bonton. No a po celé, opět a Radeček, bratři. Nemáme to za pár. Jo, můžeme se těšit tady na tu báječnou kapelu, taky na Marka Ztraceného, ta bílá ti sluší. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. A nebo Stevie Wonder odstartuje hodinu a to si pište, že to bude fajnové. Just say I love you a my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jak bude? Bude proměnlivá oblačnost v sobotu, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 23 do 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme 18 a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Ten bude večer slábnout a rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Rádio Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, je tady 9. hodina, sobota 18. července, Drahomíra má svátek a můžeme vyrazit na báječnou noc na Karlštejně. Dneska, ano, zapište si to do kalendářů, jedno to nezapomenete. A pokud chcete udělat dobrý skutek, ale opravdu velmi dobrý skutek, tak můžete podpořit Nový prostor, to je časopis, který můžete zakoupit ve vestibulu metra po Praze a prodávají ho lidé, kteří opravdu potřebují vaši pomoc. Teď třeba vydali časopis Luna Park, kde se dozvíte zajímavé věci. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí právě od těchto lidiček. Ten časopis je za nějakou částku a půlka jde přímo pro ně. Oni si kupují ty časopisy a snaží se dostat opět na tu správnou cestu mezi nás a já si myslím za sebe, že to je geniální. Ale teď už další písničky na Rádiu Bonton, takže Nový prostor. Stevie Wonder a teď jdeme na něj.

0: až správná cesta z Francie a Desireless na rádiu Bonton. Tak, já tady mám pro vás milou pozvánku na dnešní podvečer, nebo večer, řekněme. Ve 20.30 začíná Noc na Karlštejně. Muzikál Noc na Karlštejně se právě vrací na nádvoří zámku Karlštejn. A mám tady trošku historie. Noc na Karlštejně je divadelní hra Jaroslava Vrchlického, který byl nebo která byla poprvé uvedena v Národním divadle 28. května v roce 1884. A později herci naší první scény hostovali v letním nastudování pod širým nebem na nádvoří hradu Karlštejn. Tady byla veselohra uvedena celkem 7krát. V premiéře ji uvedl spolek pro okrašlování a ochranu domoviny Karlštejn v roce 1944. No a v červenci 2016 se poprvé po 45 letech představení hrálo znovu a mimořádně jako letní stagiona u příležitosti 700. výročí od narození císaře Karla IV. A dnes si to můžete dát znovu. Takže věřím, že si to užijete. Koukám, že režie je Václav Knop, producent Janis Sidovský, ten tam i bydlí, no a návštěvu lze projít s prohlídkou hradu nebo s procházkou po turistických stezkách v okolí Karlštejna. Tak si to dneska užijte. Noc na Karlštejně. A já už vám posílám další muziky a vy si můžete užít muziku. Ne na Karlštejně, ale na rádiu Bonton. Eláni, Zalúbení, Billie Jean a Michael Jackson a Marek Ztracený, Ta bílá ti sluší.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Vagon doprava.
1: 8, 9 hodin a 35 minut, 5 minut po půl desáté, my míříme na Benešovsko, tedy na dálnici D1 z Prahy do Polska na 46. a půltém kilometru, zpozorněte, je tu poruchané vozidlo. A teď se podíváme ještě na Prahu západ, D7, tak na trase Praha Chomutov, tady se pohybují lidé na vozovce, na 3. kilometru, tak také zvyšte pozornost zde v tomto úseku dálnice D7. No a na Berounsku D5, 25. kilometr z Prahy na Rozvadov, je poruchané vozidlo, překáží ve vozovce, je tu osobní auto mimo provoz. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou jízdu s rádiem Bonton. No a teď do uší posílám Briana Adamse, taky Sebastiana, anebo Kaomu a Lambádu.

0: Tady je sympaťák jeden ze čtyř mušketýrů, Bryan Adams, Please Forgive Me na Rádiu Bonton. Máme 2:48, čas běží jako bláznivý. No a já tady mám pro vás tip, jak v létě si udržet ladnou postavu. Protože v létě možná někteří z vás přibíráte a vůbec si říkáte, vždy tím zdravě, ale pozor třeba na ledovou kávu a další kalorické pasti, které se mohou naskytnout. Můžete třeba grilovat a přitom si dáte saláty, do toho nějaký zdravý maso, luštěniny a tak dále. No ale pozor, pokud do toho přidáte třeba tučný sýr, tak z toho se rázem stane vydatný pokrm. Taky při tom grilování můžete dodat dochucovací dipy a omáčky a to je právě ten karambol. Jakmile dodáte tyhle věci, tak můžete opět přibírat vyšší kalorický příjem a můžete tloustnout. Míchané nápoje a tak dále, tak tam je alkohol, to je jasný, dovolená, all inclusive. A pokud jste tady a opravdu se naporcujete podle toho, co vám nabídne velký nabitý stůl, no tak můžete tam třeba plavat, ale moc vám to nepomůže k té vaší postavě. Domácí expreso, ledová káva, super, ale pokud si koupíte ledovou s cukrem, s velkým obsahem cukru nebo zmrzlinu, tak pozor, ovocný sorbet, všechno má své kalorie. Teď už Robbie Williams nebo Marie Rotrová, tak vám přeji příjemný poslech.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Zdraví vás, Marie Rotrová.

0: Posloucháte Radio Bonton, blíží se 10. hodina, s ní Karel Zich a po celé třeba holky si senzační. Jinak holky v rámci jednoho turné vyrazí také s Lunetikama a ke konci srpna vystoupí v Chebu a bude to velká devadesátková show. A holky si senzační v další hodině, taky Olga Lounová, cyklista. Pro všechny vášnivé cyklisty a cyklistky určitě písnička jako hymna, anebo Bill Medley a Jennifer Warnes na Radio Bonton. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být proměnlivá oblačnost, ojediněle také přechodně místy se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty od 23 do 28 stupňů Celsia a rostylové podmínky jsou dobré, velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina a my v této hodině můžeme zase vyrazit někam ven, třeba na koloběžku. Jsou to závody, které se konají už od roku 1971, kdy jsem se narodil. No a od roku 73 už je to oficiálně závod pro širokou veřejnost. Předtím to byla soukromá akce. My dnes můžeme až do odpoledne jezdit na koloběžce, je to pro všechny věkové kategorie, tak já vám řeknu, kde to je. Ale teď už slíbení Bill Medley a Jennifer Warnes.

0: Tahleta veselá partička se jmenuje Dixie's Midnight Runners a teď už tady mám pro vás další akci, tentokrát nejen pro děti, když se to týká koloběžek, ale dnes se koná 54. ročník koloběžkové Grand Prix. A ta se jede v Bechyni, právě dnes závod je určen pro všechny věkové kategorie a jezdí se až do 17. hodiny. Netradiční sportovní závod je pořádaný právě v Bechyni sdružením Zbytek světa. Závod začíná u Draka, vede dál přes Bechyňský most, Kamenný dvůr, Zářečí, okolí zámku na náměstí a končí opět u hotelu. No a teď, když se podívám na hodiny, tak je 10.19, tak teď se přihlašují dospělí závodníci. V 10 hodin odstartoval jeden závod dětí v kategorii průběžné vyhlašování závodu. Děti, přejímka závodních strojů, technická prohlídka, tak všech dohromady až do 15. hodiny. No a start hlavního závodu je naplánovaný na 15.15 a vyhlášení a ukončení závodu někde v půl páté, mezi půl pátou a pátou hodinou. No a pak je hudba, volná zábava, Red Mouse, anebo vám ještě prozradím jednu věc o tom, že závod má dlouholetou tradici. Svědčí i fakt, že první závod se uskutečnil v roce 1971, což je výborný ročník, tehdy jako soukromá akce. Od roku 73 už je závod otevřen veřejnosti a vždy se koná na konci července, proto se jede dnes. Tak jezděte opatrně i na koloběžce a poslouchejte dál Radio Bonton, protože vám přináší holky, Cool and the Gang, anebo Davida Kolera. Nic není nastálo.
1: Umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 10 hodin, 31 minut, půl, 11 minuta na Vrchno a my míříme do Liberce. Tady pozor na silnici 14H při průjezdu obcí Liberec. Tady zhruba v délce 3,5 km je vozovka s předmětem na vozovce. Překážka, projíždějte velmi opatrně. Teď míříme do Českých Budějovic na trase 34. kilometr na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u Hůrek na Českobudějovicku je také předmět na vozovce. Překáží vozovce, jsou to zbytky plastů po dopravní nehodě na silnici. No a z dopravní policie máme ještě hlášenou D1, 19,5 km za Prahou, směr polsko-státní hranice. Jsou tu 3 havarovaná vozidla, 3 osobní auta v sobě. Na místo už dorazila policie. Jezdíte opatrně, přeji vám klidnou jízdu s rádiem Bonton. A teď už Dalibor Janda.

Řeknu vám, že Michael Stipe, ten uměl spoustu věcí. Nejen, že zpíval skvěle, vymýšlel muziku, ale taky kroutil rukama při videoklipech a byl s tím specifický Michael Stipe a R.E.M. na Rádiu Bonton. No a máme tady léto a někdo má problémy s otýkáním nohou. Nohy prostě v létě natýkají, co se v těle děje, jak tomu předcházet, jak si rychle ulevit, tak většinou odborníci říkají, že jediný důvod, který přispívá tomu, některé běžné věci, které lidé dělají, jedním z nich je nevhodný jídelníček, který vám zapříčiní otok nohou. A v tomhle směru neprospívá například vyšší příjem soli, což v těle podporuje zadržování vody a tím pádem přispívá právě k tvorbě otoků a nohy máme jako konve. A mnoho lidí v létě třeba při cestování častěji sahá po rychlých pokrmech, v občerstvení na benzínkách, stáncích, koupalištích nebo fast foodech a častější je i grilování, které často znamená hodně solené marinády a podobně. No a v parních dnech mohou být důvodem i špatně zvolené tekutiny. Jen voda, byť je doporučována, nemusí vůbec stačit, protože potřebujete doplnit minerály. Při výrazném pocení tělo přichází právě o minerály, především sodík a draslík. Draslík je důležitý, a které lze doplnit pitím minerální vody nebo potravinami, jako jsou rajčata, meruňky anebo meloun. Při sportu, fyzické práci venku, delším pobytu v teple nebo cestování dávají smysl i elektrolyty. A když to není třeba pít preventivně každý den, je třeba občas je do sebe fouknout. Farmaceutka online poradny odbornice na přírodní medicínu nám říká, elektrolyty jsou důležité pro to, aby vám ty nohy neotýkaly. A kdykoliv jdete, dejte si nohy nahoru, kdykoliv to jde tedy, pak dopřejte si jemnou masáž nebo lymfodrenáž, manuální lymfodrenáž může pomoci rozproudit jak lymfu, tak i žilní krev, tak je krátká žilní gymnastika, pomůže i sprchování střídavě teplou a studenou vodou, anebo uleví i dobře zvolená obuv. Teda chodidla musí být jako v peřince. Tak vám přeji, aby vám nenatýkaly nohy a teď už je další muzika. Hole's Ear, Take Me to Church, anebo Mekyš Birka, Možno se ti zdá. Právě teď na Rádiu Bonton.

0: Tohle švédská čtveřice Ace of Base, The Sign, a po celé už tady s námi bude Hanka Zagorová. Taky Petr Kolář, V nebi snad ti prominou. No a pak mobily do ruky, protože přijde Spaňa, Call Me. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, sem tam vykoukne sluníčko jako teď nad Prahou. Ojediněle během dne přechodně čekáme místy přehánky anebo ojediněle bouřky. Večer pak oblačnost částečně začne ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 23 do 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme 18. Foukat by měl mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Ten bude večer slábnout. A rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik předpověď počasí na sobotu 18. července. Hezký den.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Posloucháte Radio Bonton, máme tady už 11 hodin dopoledních, já vám přeji krásný den. Je sobota 18. července, Drahomíra má svátek, tak pokud znáte Drahušku ve svém okolí, tak ji popřejte. A my vyrazíme na veteránský sraz a taky na jeden speciální okruh roku 2026, tak si to budeme užívat. Teď už Spaňa a Call Me. Tak vám přeji znova hezký den a můžete si i zatancovat, protože je tady taneční písnička Call Me od Spaňy.

0: Ladíte Radio Bonton, máme 17 minut po 11. hodině, za chviličku další porce písniček, třeba Pet Shop Boys nebo MIG 21, no ale já tady mám pro vás pozvánku do Slaného, kde se koná přehlídka historických vozidel, projíždí se v okolí celkem 40 km trasa, no a účastní se vozy s datem výroby od roku, nebo do roku 1983, 18. ročník se koná právě dnes na Slánském okruhu. A po přehlídce vozů vyjedou po městě a okolí motoroví veteráni, kteří navážou na slavnou tradici, která sahá až do roku 1952. No a celá akce potrvá až do 17. hodiny na Masarykově náměstí ve Slaném. Tak si to užijte, cena je zdarma. A teď už ta muzika, Hanka Zagorová, Já nemám strach.
1: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Cestou, necestou,

0: Rádio Pontón doprava.
1: Je tady přesně 11:30 a opět se podíváme na silnice, jak to tam vypadá. Pozor si dávejte v Praze v ulici Ječná. A tady došlo k havárii srážky chodce osobním vozidlem. Řidič osobního vozidla v Ječné ulici srazil chodce. Na místo už dorazili záchranáři a policisté. A teď míříme na D1, 49,5 km na trase Polsko-Praha. Je poruchané vozidlo, opatrně projíždějte, je tady poruchaný osobní vůz. No a na Liberecku na silnici 14 při průjezdu obcí Liberec. Tady je v délce zhruba 3,5 km. Předmět na vozovce, projíždějte velmi opatrně, není tady specifikován. Tak vám přeji šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, tak vám taky přeji šťastný návrat. Teď už další muzika na Rádiu Bonton. A proč ne The Bangles, Manic Monday, právě teď.

krátkosti téma pro Jirku Kozáka, který chtěl tento víkend nějaké zajímavé téma, tak doufám, že jsme se trefili, Jirko. No a taky mě poslouchá můj milý kolega Milan Fiala a jede někam za Olomouc vystoupit se svou kapelou Karel Gott Coverband. No a já věřím, Milane, že cesta ubíhá podle pohodičky, tak jak jste si představovali, a taky vám přeji krásný zážitek na koncertě. Doufám, že tam budete mít skvělé fanoušky. A pokud ve stylu Karla Gotta budeš podepisovat fotografie a budeš se fotit, tak tam budeš až do zítra. Ale přeju ti, ať si to užiješ, Mílo. No a protože Milan tedy je přímo, já mu říkám Kájo, Karel Gott, tak Karel Gott taky naspíval jednu písničku, která se mi tuze líbí, a já věřím, že Milan ji umí taky. Text k téhle písni jsem psal já. Mílo, šťastnou cestu a hezký den.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Ahoj, tady Petr Fiala z kapely Mňága až Džor. Přeju hezký léto všem posluchačům Rádia Bonton. Užívejte si s českou muzikou.

0: Tento sexy hlas patří zpěvačce Jennifer Rush, If You Ever Gonna Lose My Love, na Radio Bonton. Po celé tady s námi bude Michal David. Taky Tereza Mašková. A nebo Rick Astley. A my se podíváme na nebe, jak dnes bude.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes má být proměnlivá oblačnost podle meteorologů. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 23 do 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme 18 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Ten bude večer slábnout. Rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí na rádiu Bonton. Blíží se nám 12. hodina. Za zhruba 10 vteřin je tady pravé poledne. Já vám přeji dobrou chuť k sobotnímu obědu. A dnes je sobota 18. července a v neděli 19. se na vás budu těšit opět od 8 hodin ve vysílání rádia Bonton. Krásný den vám všem a drahuškám k svátku přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Radio Bonton. Bonton. Bonton. Bonton.
1: Někdy mám dost a někdy míň, končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal,

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk. Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

začali říkat akordeon. Já říkala Alain Delon tomu, kdo bydlel v oblacích. Tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
1: je fajn. Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Radio Bonton. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hezký den s rádiem Bon.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio
1: Bonton. Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv má mi sladce uspávám.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Vaše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Radio Bonton.
1: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

Mačka žel a ve tešníku tucty her. Miláčka žel a ve tešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale svet najít tu němou, pravý svět miláček žen a vetešníků. Miláček žen.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Jsou tady další zprávy na Rádiu Bonton. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Spousta Čechů stále vyráží na nákupy do Polska. Podle novinek.cz byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru. V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech bude 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku, tam naměří až 30 stupňů. Ze zprávy to vše, příjemný poslech Rádia Bonton.

0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest, aj keď sa to občas.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Jsou tady další zprávy na Rádiu Bonton. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Spousta Čechů stále vyráží na nákupy do Polska. Podle novinek.cz byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru. V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženost občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech bude 17 až 21 stupňů. Jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku, tam naměří až 30 stupňů. Ze zprávy to vše, příjemný poslech Rádia Bonton.